mě pora by zachtěla, ináčej už spáš. Áre, áre, přijde vjosna i zatenskniš ještě.